ser usted sin haber recorrido en su vida. Pues ya, mira, que me ha dicho que era de Borussia, me espero. Que Dios, que se ha dicho, a papá no se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a papá se, a